0: O sviatim chrámi se mi s vírojú blahovinie mi strachom Božím chodiaštich vôňo spodu povolil sa.
1: Hospody pomiluj.
0: O sviatišem selenským archierej našem ľvý papíry vstivo spodu povolil sa.
1: Hospody pomiluj.
0: O preosviaštenišem archiepiskopi i mitropolíti našem Kyrioni, čestním presvíterství vo Christi, diakonství ovsem pričtí ľudech, Hospodu povolil sa.
1: Hospody pomiluj.
0: O predržaštích vlastných

Otec, jaši archangeli, tma angel, hrvimi, serafimi, šestokrilatý mno, očitý, vozvišťajšti se pernatý,